0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

škole, lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
0: Hitradio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
3: Vzal si dva líky.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Děti ráje. Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, Smích a tanec. Horácká aréna, Jihlava 3. října. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. Lístky na detiraje.tour.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
0: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
5: Tvůj Apple svět v hlavě přechází na vyšší level. Prodej na iWant OC City Park se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čekaj

0: Otevření startuje 3. října v 10 hodin v OC City Park. I want. To chceš.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.

0: Kuchenhaus Jihlava. Kuchyně vyřešeno. Kuchenhaus-kuchyně.cz. Navštivte náš nový showroom v Aventinu v Jihlavě. Kuchenhaus-kuchyně.cz.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Srdečně vás zveme na den otevřených dveří, nových prostor, oáza klidu a oáza fyzio.
5: Kdy?
4: Již tento pátek 2. října.
5: Kde?
4: Ve Viva Centru na Dvořákově ulici ve Žďáru nad Sázavou.
5: Na co se můžete těšit?
4: Oficiální zahájení a slavnostní přestřížení pásky ve 14 hodin, prohlídka nových prostor, setkání s odborníky, ukázka masáží i nového přístrojového vybavení rehabilitačního centra.
5: A jako bonus jsme pro vás připravili slevy na dárkové poukazy. Přijďte objevit nové prostory oázy.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
12: Dokonalé laminátové a vinylové podlahy Quickstep nyní ve speciální akční nabídce. Značkové podlahy Quickstep, to jsou podlahy dovedené k dokonalosti s důrazem na design a kvalitu. Kompletní sortiment značkových podlah Quickstep, včetně originálního příslušenství, najdete v podlahářství Kasal na adrese Dolní 1730 Žďár nad Sázavou. www.podlahykasal.cz www.podlahykasal.cz.
13: Bezpečnou jízdu vám přeje SVA Cars Třebíč, autorizovaný prodejce a servis vozu Mitsubishi. SVA Cars, Hrotovická ulice, Třebíč.
14: Klikni!
15: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
14: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
15: Jupi!
14: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
15: Rozložte nové možnosti.
14: Když mobily,
15: tak Mironet. Klikni dvakrát.
16: Hit Radio.

0: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
1: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
2: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
3: Vaše starosti na našeho starostu.
4: Co všechno se chystá v Třebíči?
5: Chystáme velké plochy pro bydlení, chystáme rekonstrukce jednotlivých čtvrtí, chystáme zlepšenou občanskou vybavenost, sportovní zázemí.
4: Podrobně jsme to probrali s panem starostou Pavlem Pacelem v dalším podcastu.
3: Vaše starosti na našeho starostu.
6: Hey, this is Ava Max.
7: All the hits.
8: On air.
6: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásné sváteční pondělí je 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Slevové akce dnes tvoří 59% tržeb obchodních řetězců v Česku, nejvíc v celé Evropské unii. Loni to bylo o 2% méně. Obchodníci se na rostoucí závislost zákazníků na slevách snaží reagovat trvale nízkými cenami mimo akční nabídky, které označují jako ceny v klidu nebo cenovou jistotu. Češi se ale slevových letáků stále nedokáží zbavit. Experti se neshodují na tom, zda rychlý vývoj umělé inteligence představuje reálné existenční riziko pro lidstvo. Zatímco někteří výzkumníci varují před vznikem nekontrolovatelné superinteligence a volají po přísnější regulaci, šéfové jiných technologických firem tyto katastrofické scénáře odmítají a obávají se spíše zbytečného brzdění pokroku. A pojďme také na sport. Útočník David Pastrňák povede ve své 13. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. 30-letý rodák Zavířova se stal 6. českým hokejistou, kterému se v NHL svěřilo nastálo kapitánské C-čko. V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas, který se v létě vrátil do týmu Floridy. Do nové sezóny vstoupí Bruins v úterý zápasem proti New Yorku Rangers. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Ode dneška se řidiči v Jihlavě musí připravit na uzavírku ulice Znojemská mezi Brtnickou a Tylovou. Neprojede tudy ani dopravní obsluha a MHD, pokračují tam opravy silnice. Směrem z centra projedete od Brtnické přes Tylovu na Znojemskou a směrem do centra od Znojemské přes Lidickou kolonii na Brtnickou. Z Jihlavy Markéta Báťová.
11: Akce týdne Komošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
9: Dnes bude většinou jasno, na severozápadě až polojasno, ráno počítejme také s mlhami, odpolední teploty fantastické a to mezi 20 až 25 stupni Celsia.
12: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
13: Hezké dobré ráno, prodloužený víkend z éteru Hit Rádia s vámi Lea a Filip, 3 minutky po 7. Tak startujeme právě teď, doufám, že většina z vás má to volno. My ten svátek slavíme prací s Filipem, ale nám je tady dobře. Tak vy, kdo jste v práci, nejste v tom sami, napište nám schválně, co děláte, kde jste v práci, předpokládám, že to budou většina benzíny, čerpací stanice a tak podobně. Dejte když tak vědět na 777 937 777 a my startujeme právě teď.
12: Hit Rádio Vysočina.

0: Krásné, dobré, sváteční ráno. Dneska je svatého Václava, tak vašíci, pašíci, všechno nejlepší k svátku. Hlavně připomínáme si naši českou státnost, to, že jsme tady jako stát už tisíc let a to je už důvod být na nás náležitě hrdí. Takže jsme hrdí, Filipe. Jsme hrdí.
1: My jsme hrdí. My jsme hrdé osoby, myslím si, že jsme i hrdí na svůj národ. Hodně lidí vlastně na Česko tak trošku jako pohlíží pořád zvláštně, jako že nemáme moře a nemáme Alpy, ale já si myslím, že se tady máme jako krásně v Česku.
0: Vždycky, když přijde 28. září, tak se v nás probudí taková ta zvláštní směs hrdosti, úlevy, že jsme to zase prostě dokázali tady na tom kousku země, kde se to mele ze všech stran, sedíme už přes tisíc let a pořád si objednáváme naše pivečko český, ne? Bych si dala takhle hezky. Šup. To je dobrý nálasivky, víš?
1: Já jsem zrovna teda jeden z mála chlapů Čechů, co já prostě pivo nepiju. Nepřišel jsem tomu na chuť, ale divnej budu spíš já, protože ostatní ho pijí.
0: Tak si to pojďme shrnout. 28. září si připomínáme Den české státnosti a odkaz svatého Václava, patrona české země. Taky bacha, otevírací doba obchodu, velké prodejny na 200 metrů musí mít dnes zavřeno, tak já doufám, že jste to zvládli všechno včera. Nakoupit si můžete něco na benzínkách, třeba párek v rohlíku, nádražích nebo taky v takových těch menších obchodech. No a třeba v Praze můžete vyrazit za historií i kulturou, třeba na korunovační klenoty do Strakovy akademie, Národního technického muzea nebo na svatováclavské slavnosti po celé České republice, kam já zrovna taky po 10. hodině jedu, takže dneska s vámi budu v takové kratší jízdě, ale od 10. hodin už kolegyně Káťa Pechová a my se spolu uvidíme na svatováclavské slavnosti pouti v Lovosicích na severu Čech a dejte vědět, kam se chystáte, protože dneska je toho strašně moc, takže užijte si ten den naplno a my posíláme nějaký ten devadesátkový hit, co takhle headway.

0: Krásné dobré ráno, jdeme se podívat na vaše SMSky. Chodí nám jich tady spousty. Dobré ráno, Leonko, svátek taky v práci. Odpad se vozí pořád. Zdraví Koudy z Trutnova. Koudy, zdravíme a respekt tvýmu jobu. Díky za to, že tě máme. Nebo nám tady píše Martina, dobré ráno, z Náchoda z práce, pracuji jako pokladní na nádraží. Jsem v tom s vámi, krásný den, Martina. Martinko, ať ti to tam rychle uteče. Ty brďo, těch zpráv normálně naši posluchači nespí, oni makají. Tady píše dokonce sestřička z Jižních Čech. Dobré ráno, zdravím také z práce. Pracuji jako zdravotní sestra v terénu, v domácí péči, jedeme nonstop. Děkuji, že nám k tomu krásně hrajete, sestřička z Jižních Čech. To je tak hezký. Zdravíme sestřičku a ještě tady Paty. Dobré ráno, Leonko, bohužel já jsem dnes v práci, pracuji jako fyzioterapeutka v lázeňském provozu. Krásný a pohodový den a takových SMSek je tady spousty. Takže děkujeme, ano, jsme v tom společně, prostě jsme v práci, tak ten státní svátek oslavíme prací. Co by vlastně ti nepracující bez nás dneska dělali?
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes, sir!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
9: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
10: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
9: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
11: Domy dnes, spolehlivý dodavatel dřevostaveb na Vysočině, pořádá v sobotu 3. října den otevřených dveří ve výrobní hale v Třebíči. Přijďte se podívat přímo do výroby a navštivte také naše rozestavěné domy. Navštivte Domy dnes a my vám postavíme nový domov. Domy-dnes.cz. Specialisté na dřevostavby.

Rádio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia.cz. Staň se součástí nejlepšího éteru na Vysočině a vysílej s námi. WhatsApp Hit Rádia Vysočina 725 44 38 37. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.

0: Christina Aguilera a teď už Filip Lejček a ranní update.
1: Ranní update. Krásné ráno. V přírodní rezervaci na americkém Long Islandu čekalo na návštěvníky neobvyklé překvapení. Po cestě se tam procházel malý krokodýl. Nejprve to vypadalo, že se jedná o aligátora, odborníci ale později zjistili, že jde o krokodýla Morletova, pocházejícího ze střední Ameriky. Pravděpodobně se ho zbavil chovatel.
0: A nemenoval se Dundee?
1: Dundee to mohlo být také. Slovo sex vyhledávali letos na internetu nejčastěji z celého Maďarska obyvatelé malé obce Nemezrádo, západně od Balatonu. Vyplývá to z místního žebříčku zveřejněného v pátek. Jen pro zajímavost, obyvatelé hlavního města Budapešti se do první desítky ani nedostali. Tak ty byli spíš ty vesnice, viď?
0: Já jsem z rodu Děnděšů, takže já jsem z města Děnděš. To je přímo Giongio z Maďarsku, město Děnděš.
1: Existuje, jo?
0: No jasně, podívej se.
1: Nebo si ze mě střílíš,
0: ne, přísahám, podívej se, Giongio, že existuje město Děnděš.
1: No já mám ještě jednu zprávu
0: to
1: tam.
0: To nevadí, rozebereme Maďarsko, pojď. Podívej se, že existuje Děnděš.
1: Jak se to mám napsat teda?
0: Giongio, Děnděš. A nebo Děndě, Giongio.
1: Město.
0: No fakt?
1: Jo, druhé největší město.
0: Ano.
1: V župě Heves v severním Maďarsku, která leží 80 km od Budapešti na úpatí pohoří Mátra.
0: No, tady, Neptudo.
1: Nekecala, přátelé, ale pojďme ještě na jednu hezkou zprávu, co tady mám, protože takový úspěch vůbec nečekali zdravotní sestry ze Stocké nemocnice na Plzeňsku. Ty se totiž oblékly do retro uniform a reakce od pacientů je příjemně překvapily. Ještě větší ohlas měli jejich stejnokroje na sociálních sítích, kde video zhlédly už stovky tisíc lidí.
0: A to je krásný, proč ne? Holky, tleskáme vám. Krásné dobré ráno. A my jdeme hrát. Možná činnasky, taky David Guetta, tedy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Ale teď už volíme doprava, vstáváme pravou nohou do toho nového dne. Mějte krásný den, bude krásný počasí. A je volno, pro většinu z vás teda. Hezké ráno.

0: Gone Gone. David Guetta tedy svým Stones and I. Tahle hudební trojice, to se dost povedlo. Za chviličku Linkin Park, nebo taky Nelly Furtado a spousty dalších skvělých hitů, tak doufám, že se vám stává krásně, ať už pracujete nebo odpočíváte. Díky, že posloucháte Hit Radio.
1: Tak jdeme volit. Dobrý den, to jsem tady dneska asi první, že?
2: Mladá paní, tady byste hodila hlas akorát do koše.
1: Do koše?
2: Letos možná volíte jinde. V Jihlavě se totiž změnily některé volební okrsky.
3: Ověřte si svou volební místnost podle adresy na jihlava.cz/volby, v aplikaci Jihlava v mobilu nebo v obálce s hlasovacími lístky.
1: Tak to si radši zjistím hned.
3: Volíte? Ověřte si, kam jdete.
4: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
5: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Bezpečnou jízdu vám přeje SVA Cars Třebíč. Autorizovaný servis vozů Kia. SVA Cars. Hrotovická ulice Třebíč. Autorizovaný servis vozů Kia.
9: Adrenalinová událost roku je tady. FNX Gladiator Games v Jihlavě. Nejlepší světoví jezdci předvedou show plnou létajících mašin a ohnivých efektů. Zažij legendární FNX Gladiator Games 12.12. v Jihlavě.
10: Čau lidi, já jsem Libor, formul mistr světa ve freestyle motocrossu a chtěl bych vás všechny pozvat 12.12. do Jihlavy do Horácký arény, kde bude FNX Gladiator Games. Motorky budou lítat až ve 12-metrový vejšce. Spousta adrenalinu, do Raše se podívat, do Jihlavy, bude to stát za to.
9: Vstupenky na ticketportal.cz. Says it.

0: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus bus autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
2: Bude vejdán.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: On air.
5: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Krásné pondělí, za chvilečku 8. hodina, další zprávy, vítejte u nich. Penzisté si od ledna přilepší o 304 korun. Průměrný důchod vzroste z 21 892 na 22 196 korun. O podobnou částku si polepší všichni penzisté. Většina navýšení jde do základní výměry důchodu, která je pro všechny stejná. Zvýšení se dotkne nejen starobních, ale i invalidních důchodů. A zdaleka nejde o jedinou změnu, kterou penzistům přinese příští rok. Bouře doprovázená silným větrem a vydatnými dešti od minulé soboty sužuje severovýchod USA. V New Yorku a New Jersey způsobila rozsáhlé záplavy. V newyorském Brooklynu si vyžádala jednu oběť. Obyvatele zasažených oblastí se potýkají také s výpadky elektřiny. Podle agentury AFP je bez elektrického proudu až 130 tisíc odběratelů. A pojďme také na sport. Němečtí fotbalisté ve druhém utkání Ligy národů doma překvapivě podlehli Řecku 0-1. Portugalci i bez Cristiana Ronalda, který zůstal na lavičce, zvítězili v Norsku 2-1. Nizozemci po dvou brankách Maxe Merdinga vyhráli v Srbsku 2-1. A Češi hrají svůj zápas až zítra v Praze proti hvězdnému týmu Anglie, a to večer od 20 hodin a 45 minut. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Zítra se v jihlavském Cinestaru koná tradiční oblíbená dámská jízda. Tentokrát se můžete těšit na nový americký film s názvem Pravda nebo lež. Začátek programu je v 17.30. Vstupu dostanete uvítací drink, připravte se také na doprovodný program Dárečky a večerem vás provede náš kolega Honza Hejda. Z Jihlavy Markéta Báťová.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Dnešní sváteční den bude parádní, bude většinou jasno, na severozápadě až polojasno. Teď po ránu ještě ojediněle i malé, ale ty teploty skutku skvělé. Odpolední mezi 20 až 25 stupni Celsia.
10: Pokračujeme dál, hezké dobré ráno, minutka po 8. Hit Radio s vámi.

0: Taylor Swift, hezké dobré ráno. Dneska, nejenom to, že slavíme státní svátek svatého Václava, ale dneska je den českého piva. A nejen toho českého, ale i moravského, takže zdravíme do Nošovic, do Litovle, do Přerova, do všech těch superbeskidských městeček a vesnic, kde se dělají takové malé speciálky. Máme vás rádi a děkujeme za to zlato. Hlavně pro nás zpěváky, je to strašně skvělý nahlasivky, takže já si opravdu ráda dám malé pivečko. A dneska teda možná dvě. Každopádně takových pár zajímavostí. Na každého Čecha, včetně novorozenců, připadá Filipe 149 litrů vypitého piva za rok.
1: To je strašná porce, že jo?
0: Ty, který to nepiješ.
1: Když to vlastně jako můžeme říct teda zdvojnásobíš, tak dostaneš ty půl litry, že jo, kolik ty lidi vypijou. No tak, tak někdo musí pít za mě, ale já věřím, že kdyby jsme tady prošli jako
0: ale
1: okruh
0: pijou,
1: kilometru,
0: jasně.
1: Tak to někdo jako za mě vezme v klidu, chlapi, díky.
0: Každopádně pivo se vyrábělo už v 7. tisíciletí před naším letopočtem v Mezopotámii a přispěla k tomu vlastně náhoda. Do nádoby, ve které skladovali lidé obilí, napršelo, voda zkvasila a když ji později objevili, už degustovali, chápeš to? A dokonce v počátku pivo vyráběly výhradně ženy a to jsem si teď vzpomněla, kdy mi moje slovenská babička vždycky říkala, Leonko, pí pivo, ale to černé, vždycky mi dávala od malinka pít černé pivo, že budu mít jako velké vnady.
1: Tak ale... to se povedlo asi. To se hodně povedlo,
0: děkuju,
1: to babička nekecala. Mně zase říkali, hele, že když budu pít polívku, jak vyrostu, taky měli pravdu prarodiče, no. A děda mi taky dával vždycky ochutnávat a říkal, Filipku, k tomu se propiješ. A nestalo se. Nestalo
0: tak
1: se.
0: Prosím vás, hoďte tam dneska jedno, dvě, tři. Dneska jsou ta vinobrání, svatováclavské poutě a tak podobně, tak prostě pivečko místo vínečka, co? My jdeme hrát dobrou muziku. Hezké ráno.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
5: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
6: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
7: Slib jsme splnili a lesy obnovili. Přijďte se 3. října přesvědčit na Den lesů nové generace. Na 7 místech po celé republice vás čeká program pro celou rodinu. Více na webu sázíme lesy nové generace CZ. Vaše lesy České republiky.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. Američanku Olivie Jonesovou čeká každé září nevšední úkol. Společně s manželem musí dojet nakoupit zásoby na zhruba půl roku, než je přecházející zima v odlehlém městečku na Alešce odřízne od světa. Výlet do obchodu ve Fairbanks zabere manželům 4 dny a za veškeré potraviny a další nezbytnosti utratí v přepočtu asi 100 000 korun. Na kalifornském pobřeží se konalo tradiční mistrovství světa v psím surfování. Čtyřnozí závodníci se postavili na surfovací prkna společně se svými lidskými parťáky a snažili se co nejlépe zvládnout vlny. Soutěž přitahuje každoročně desítky psů a organizátoři ji pojímají jako zábavu i podporu charitativních projektů spojených se zvířaty. No a Australan Joseph McGrail překonal světový rekord v nejhlasitějším lidském výkřiku. Do mikrofonu zakřičel jediné slovo now, tedy teď. Naměřeno mu bylo 122,4 decibelů, což je přibližně úroveň hromu, motorové pily nebo pneumatického kladiva. Předchozí rekord držela od roku 1994 učitelka ze severního Irska.

0: Posloucháte Hit Radio, hezké dobré ráno, za chviličku už bude dopolko, státní svátek 28. září a my tady s Filipem známe matku roku. Představte si, že sourozenci z jedné vesničky na Jesenicku zameškali minulý rok 600 vyučovacích hodin.
1: Tak to tam ani snad nebyly, ne vůbec?
0: Já nevím, prostě, já to nechápu asi, no. Když se k tomu připočte ještě jarní zavření škol, to tam nebyly snad možná ani jednou, přesně jak říkáš. Každopádně jejich mamča asi, nevím, je nějakou školou prostě nešikanovala, co si budem, že jo. Tak já nevím, no. Kolik ty jsi měl zameškaných hodin? Já jsem teda byla průserář, hlavně na střední, na konzervatoři.
1: No,
0: já jsem tam spíš nechodila, než jsem chodila.
1: Já jsem chodil do školy docela, když už se mi jako nechtělo, tak jsem doma samozřejmě nafilmoval, že mi není dobře. A pak jsem čekal, jestli mě nechají doma nebo ne. Aha. Máma často říkala, hele, víš co, tak tam běž a kdybys to nemohl vydržet, tak půjdeš domů. A to už se nestalo, protože jak už jsem tam došel, tak to bylo v pohodě. Zjistil jsem jinak, že první a druhý ročník základní školy 800 až 850 hodin za školní rok je kompletní docházka, takže tam fakt moc nechodili.
0: Tak teda maminko, tleskáme, no. Za chvilku David Koller, Benson Boone a nebo třeba Kamrad s hitem Be Mine.
2: Kuchenhaus je hlava. Kuchyně? Vyřešeno. Kuchenhaus-kuchyně.cz. Navštivte náš nový showroom v Aventinu v Jihlavě. Kuchenhaus-kuchyně.cz.
3: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Bezpečnou jízdu vám přeje SVA Cars Třebíč. Autorizovaný servis vozů Kia. SVA Cars, Hrotovická ulice, Třebíč. Autorizovaný servis vozů Kia.
5: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Domy dnes, spolehlivý dodavatel dřevostaveb na Vysočině, pořádá v sobotu 3. října den otevřených dveří ve výrobní hale v Třebíči. Přijďte se podívat přímo do výroby a navštivte také naše rozestavěné domy. Navštivte Domy dnes a my vám postavíme nový domov. Domy-dnes.cz. Specialisté na dřevostavby.

0: Staň se součástí nejlepšího éteru na Vysočině a vysílej s námi. WhatsApp Hit Rádia Vysočina 725 44 38 37. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dobré zprávy z Jihlavy.
1: Jihlava má nové volební okrsky. Před říjnovými komunálními volbami si proto raději ověřte, kde budete letos hlasovat. Novou volební mapu najdete na webu města, v aplikaci Jihlava v mobilu nebo v obálce s hlasovacími lístky. V sobotu 10. října navíc pojede z vybraných částí města volební autobus. Jízdní řády a také kompletní informace k volbám najdete na webu jihlava.cz/volby.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje SVA Cars Třebíč, autorizovaný prodejce a servis vozu Mitsubishi. SVA Cars, Hrotovická ulice Třebíč.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásné pondělí, je za chviličku 9. hodina, jsou tu další zprávy, vítejte u nich. Obliba výdejních boxů v Česku nadále výrazně roste a z některých internetových obchodů do nich již směřuje více než polovina všech zákaznických zásilek. Zástupci e-shopu a logistických firem to připisují především pohodlí, flexibilitě a 24-hodinové dostupnosti, kterou tento způsob doručení zákazníkům nabízí. Klasické doručení kurýrem na adresu však i přes tento silný trend nadále zůstává klíčovou a oblíbenou službou. Dneškem ve Vladislavském sále Pražského hradu končí výstava českých korunovačních klenotů s podtitulem Habsburkové. Pětistá výstava začala 15. září. První 4 dny byly vyhrazeny pro školní skupiny. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejen korunu, žezlo a jablko, ale také korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Expozice je otevřena od 9 do 17 hodin. Vstup je zdarma. A pojďme také na hokej. Hokejisté Třince vyhráli v 5. kole extraligy na ledě Liberce a v probíhající sezóně ještě nestratili ani bod. Na čele tabulky mají oceláři stále 3bodový náskok na Pardubice, které po obratu ve 3. třetině uspěli v Brně. Bílí tygři klesli na předposlední příčku poté, co Olomouc zvítězila v Kladně. První bodový zisk slaví Vítkovice. Ostravané přehráli Mladou Boleslav jasně 6-2. České Budějovice přetlačili Litvínov 5-4. Vítězný gól dal v poslední minutě 4bodový Nik Olesen. No a stejně jako Olomouc vyhrála poprvé za 3 body i Plzeň, když udolala Hradec Králové 2-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
0: Dnes můžete na Jihlavsku vyrazit na Den pro starou Bertnici. Po celý den vás čeká bohatý program na náměstí i v přilehlém okolí. Součástí je řemeslný jarmark, farmářské trhy, šermířská vystoupení. Otevřené budou také památky. A v Hofmanově domě a Valdštejnském domě jsou připravené výstavy. Zamířit můžete i do muzea. Z Bertnice Markéta Báťová.
6: Akce týdne Komošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Dnes můžeme očekávat jasno na severozápadě až polojasno odpoledne, nebo už vlastně i teď vybízí jasně k procházkám. Odpolední maxima až na 25 stupních Celsia.
7: Štěstí na 6 písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádien.
8: Prodloužený víkend z Véteru Hit Rádia, s vámi stále Lea, taky Filip, 3 minutky po 9. Teď už krásné pondělní, sváteční dopoledne. Před námi Eva Farná, taky Katy Perry. Tak díky, že posloucháte, že jste s námi. Pokračujeme, nezastavujeme. Hezký den.
7: Hit Rádio Vysočina.

0: Pár minutek po deváté s vámi Lea a Filip, hezké dobré dopoledne. Představte si, Filipe, to je něco i pro tebe, jo? A schválně nám řekneš, jak to je. Nezadaní muži řekli, co chtějí od vysněné ženy. Bacha, celých 98% mužů hledá ženu, která je bude respektovat. Dále, pro 97% mužů je pak důležité, aby mohli ženě důvěřovat a svěřovat se jí, mít jí i jako nejlepší kámošku. A o něco menší skupina pánů, 95%, pak uvedla, že hledají někoho, s kým mohou bez problému komunikovat a řešit své potřeby. No a neméně důležitým aspektem je pak u žen smysl pro humor a schopnost umět muže rozesmát, to je 91%. Já bych řekla, že to je docela zajímavé, jak různě dokážete pojmenovat sex.
1: No, já jsem jenom chtěl říct, že já nevím, jak smýšlí teď nezadaní muži, ale když se jako vzpomenu, když jsem byl nezadaný já, tak já si myslím, jako, že to je pravda, že aspoň já jsem teda vždycky chtěl mít doma vlastně tu přítelkyni lomeno kamarádku, že vlastně jsem si s ním mohl pokecat, o čem jsem chtěla, hlavně když jí něco jako říkám, tak aby člověk viděl, že jí to zajímá, že to není takový, že jako jenom poslouchá, říká, jo, tak už skončí, prostě nějaký tvůj fotbal mě nezajímá, jestli jdeš do práce a tak. Takže já s tím můžu souhlasit a ten smysl pro humor to bylo v té opačné kolonce.
0: Ne, tam je 91% mužů. Nejméně důležitým aspektem je pak už jen smysl humor. Ano, nejméně. A schopnost umět muže rozesmát.
1: Tak s tím já nesouhlasím. To já potřebuji, aby byla trošku vtipná a rozesmála.
0: Neméně,
1: no tak já jsem se divil právě. No tak chlapi,
0: jste pořádku. Já bych řekla, že tohle vyhrává samozřejmě, že jo. Ale je tak jako hrozně hezký, když se nad tím zamyslím jako ženská. Jak různě vlastně dokážeme pojmenovat sex.
1: Ne, to je z Maďarska, no, prostě, jak jsem dneska říkal.
0: Jdeme hrát další skvělou muziku. Díky, že jste s námi.

0: Hit Radio stále s vámi, krásné dobré pondělní dopoledne, před námi vodopády, chaos, kdo by neznal tuhle pečku z 90. let, a nebo taky přijde duet Lady Gaga Bruno Mars, Die with a Smile, tak volume doprava a za chvilku jsme zpátky, hezké pondělí.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
4: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
5: Srdečně vás zveme na den otevřených dveří, nových prostor, oáza klidu a oáza fyzio.
6: Kdy?
5: Již tento pátek 2. října.
6: Kde?
5: Ve Viva Centru na Dvořákově ulici ve Žďáru nad Sázavou.
6: Na co se můžete těšit?
5: Oficiální zahájení a slavnostní přestřižení pásky ve 14 hodin, prohlídka nových prostor, setkání s odborníky, ukázka masáží i nového přístrojového vybavení rehabilitačního centra.
6: A jako bonus jsme pro vás připravili slevy na dárkové poukazy. Přijďte objevit nové prostory oázy.
7: Dokonalé laminátové a vinylové podlahy Quickstep nyní ve speciální akční nabídce. Značkové podlahy Quickstep, to jsou podlahy dovedené k dokonalosti s důrazem na design a kvalitu. Kompletní sortiment značkových podlah Quickstep, včetně originálního příslušenství, najdete v podlahářství Kasal na adrese Dolní 1730 Žďár nad Sázavou. www.podlahykasal.cz www.podlahykasal.cz.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Vydejte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hitrádio. Zlepši si náladu.

krásné pondělní dopoledne, státní svátek 28. září, ale zítra 29. Tak zítra je, přátelé, den srdce. A mám tady takových pár zajímavých faktů o srdíčku, kde největší srdce na planetě má modrá velryba a může vážit až 180 kilo a je velké jako takové jedno menší auto, když si představíte. A nebo, když se zamilujete, tak srdce nejen ženám buší rychleji, to známe asi každý z nás, ale dokonce na EKG se to fakt dá vidět doslova, kde se mění ten rytmus. A jak je takové torčení, mám něco na srdci, tak bych řekla, že je překvapivě blízko realitě. Stres a emoce ovlivňují náš tep a tlak tak, že se to promítne i do zdraví, to asi taky známe každý z nás, ale takový to nejromantičtější, tak to je fakt, když se dva lidi drží za ruce a dívají se láskyplně na sebe, tak jejich srdce se můžou doslova synchronizovat. A nějakou takovou lásku zažil taky nebo zažívá každý z nás, kdy vám srdce chce, jak se říká, vyskočit z hrudi. Tak tolik asi k tomu srdíčku, tak zítra prosím vás, milujte se, množte se a mějte se rádi.

0: Přátelé, kamarádi, já se s vámi pro dnešní den loučím. Mějte krásné dopoledne, státní svátek 28. září, taky krásné odpoledne, podvečer a večer. Pokud možno, samozřejmě buďte s námi. Já frčím směr Lovosice na svatováclavskou pouť. Za chviličku po desáté s vámi kolegyňka Káťa Pechová. Taky si můžete psát o hity na přání k vaření, spousta dobré nálady, pozitivní energie. Filipek tady s vámi taky zůstává. Tak pokud možno, buďte s námi a užijte si ten dnešní den podle své libosti a chuti. Mějte se krásně. Ahoj.
1: Hit Radio Vysočina. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Byt 4 plus KK Praha Jinonice za 12 600 000. Byt 2 plus 1 v Gdyni na Domažlicku za 2 799 000. Výrobní objekt v Benešově nad Ploučnicí na Děčínsku za 1,5 milionu. Byt 2 plus 1 v Krnově za 2 550 000 a zahrada v Chrudimi za 1 290 000 korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
8: Děti ráje, nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, Smích a tanec. Horácká arena, Jihlava 3. října. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Lístky na detiraje.tour.cz.
9: Adrenalinová událost roku je tady. FNX Gladiator Games v Jihlavě. Nejlepší světoví jezdci předvedou show plnou létajících mašin a ohnivých efektů. Zažij legendární FNX Gladiator Games 12.12. v Jihlavě.
10: Čau lidi, já jsem Libor Podmol, mistr světa ve freestyle motocrossu a chtěl bych vás všechny pozvat 12.12. do Jihlavy, do Horácký arény, kde bude FNX Gladiator Games. Motorky budou lítat až ve 12-metrový vejšce. Spousta adrenalinu, doražte se podívat do Jihlavy, bude to stát za to.
9: Vstupenky na Ticket Portal.
11: Hi, this is Ed Sheeran.
12: Hi, this is Madonna.
9: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Kitchen House Jihlava. Kuchyně vyřešeno. kitchenhouse@kuchyne.cz. Navštivte náš nový showroom v Aventinu v Jihlavě. kitchenhouse@kuchyne.cz.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
1: Lelosy. Too comfortable to take off.
3: Tvůj Apple svět v Jihlavě přechází na vyšší level. Prodej na iWant OC City Park se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět.

0: příštího října v 10 hodin v OC City Park. I want. To chceš.
1: Hey, this is Ava Max.
2: All the hits.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásné pondělí, za chviličku 10. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Ceny ropy na světových trzích prudce vzrostly o zhruba 3% a severomořská ropa Brent překonala hranici $107 za barel. Reagují tak na krok amerického prezidenta Donalda Trumpa, který odmítl nejnovější iránský návrh na příměří a znovu otevření klíčového hormuzského průlivu. Trhy se v důsledku přetrvávajícího geopolitického napětí obávají narušení dodávek suroviny a růstu rizikové prémie. Země vlivem tání polárního ledu mění svůj tvar. Nová zjištění geologů poukazují na znatelné odchylky na pólech i na rovníku, které ovlivňuje také přerozdělování velkého množství vody v oceánech. Ukazuje se tak, že globální oteplování a klimatické změny fyzicky formují naší planetu víc, než se doposud předpokládalo. A pojďme také na fotbal. Španělé povolali na zápasy Ligy národů obránce Robina Le Normanda. 29-letý bek Atletika Madrid nahradil zraněného Erika Garciu z Barcelony. Jenci při rozcvičení před sobotním utkáním v Anglii poranil koleno. Úřadující mistři světa budou hostit českou reprezentaci už 3. října v Oviedu. Doma hrají Češi v úterý proti Anglii. Do té doby ale můžete navštívit Repre Funfest, který se koná v Edenu před stadionem i během dneška.
5: Akce týdne Komošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, odpolední teploty opět příjemné, vybízející k procházkám a výletům až 25 stupňů Celsia.
3: Hit Radio City.
6: Hezké dopoledne, minuta po 10. hodině, s vámi už Kateřina Pechová, samozřejmě další porce těch nejlepších hitů. Hit Radio. Za chvilku skupina Hodiny, ale právě teď jsou tady September a Cry For You.

Vysočina. Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic. Je to všechno.

Skupina Hodiny a souhvězdí v éteru Hit Rádia. Hezké dopoledne. No a dneska máte jedinečnou možnost. Můžete se legálně podívat tam, kde se rozhoduje o vašich penězích. A nebude vás to ku podivu stát ani korunu. Na svatého Václava totiž probíhají prohlídky sídla vlády a ministerstva financí. Můžete si tak projít chodbami, kde se běžně potí ministři, prohlédnout si ty barokní stropy, které vždycky vídáme jenom v televizi za zády politiků, že jo. Navíc je to všechno fakt zdarma, což je u ministerstva financí docela ironický bonus. Prohlídky jedou až do večera, takže pokud chcete fotku z místa, kde se tvoří rozpočet, teď je ta chvíle. Jenom opatrně pozor, protože fronty budou pravděpodobně delší než fronta na banány v roce 88.

0: Young a Blow Me v éteru Hit Rádia. Hezké dopoledne. No a prosím vás, tohle je naprosto zásadní. Máme kapitána. David Pastrňák přepsal historii v Bostonu. Je to obrovská čest. Taky důkaz, že v NHL nejste prostě jenom hostem, ale majitelem klíčů. Tenhle kluk z Havířova, co kdysi přišel do NHL s jedním kufrem, teď velí celý kabině. Navíc v NHL je kapitánské C-čko posvátná věc, zvlášť na místech, jako je Boston. Jo, neskutečný. Před ním ho nosili legendy jako Zdeno Chára nebo Patrice Bergeron. Pasta vstupuje v podstatě do klubu nesmrtelných. 13 sezon na jednom místě, to je v dnešní době hokejových tradeů a honby za penězi naprostý unikát. On to město miluje a to město a ten klub milujou Pastu. Takže velká gratulace, jsme mega pyšný. Další hity k tomu, za chvilku Linkin Park, Nirvana nebo Celeste Buckingham.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: No počkat, oni nám snad chtějí zrušit volby?
3: Ale ne, jen se v Jihlavě snížil počet volebních místností a změnily se některé okrsky.
2: A to se mám jako trmácet přes celé město?
3: Nemusíte. Většina lidí má volební místnost velmi blízko. Jen je dobré si předem ověřit, kam patříte.
2: A kde to najdu?
3: Na jihlava.cz/volby, v aplikaci Jihlava v mobilu nebo v obálce s hlasovacími lístky.
2: Tak to jo, hlavní je vědět, kam jít.
4: Volíte? Ověřte si, kam jdete.
5: Bezpečnou jízdu vám přeje SVA Cars Třebíč, autorizovaný prodejce a servis vozu Mitsubishi. SVA Cars, Hrotovická ulice, Třebíč.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Domy dnes, spolehlivý dodavatel dřevostaveb na Vysočině, pořádá v sobotu 3. října den otevřených dveří ve výrobní hale v Třebíči. Přijďte se podívat přímo do výroby a navštivte také naše rozestavěné domy. Navštivte Domy dnes a my vám postavíme nový domov. domy-dnes.cz Specialisté na dřevostavby.
9: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na Maxivita.cz.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Linkin Park dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásné dopoledne. A zajímá mě důležitá věc. Zpívá se u vás ve škole? A teď nemyslím jenom o hudebce, nebo když někdo vymyslí nějakou kvalitní prostou písničku. Lidl totiž spojil síly s Bobem a Bobkem a Karol z projektu Karol a Kvído. No a rozjíždí pěveckou soutěž pro školy a školky z celé republiky. Zapojit se je navíc úplně jednoduchý. Natočte se s celou třídou, jak zpíváte. Jo, hele, easy peasy. Můžete dát soutěžní písničku Jsme kuchaři, klidně ale zaspívejte svůj oblíbený song. Nebo si klidně vymyslete vlastní hit. Jo, video nebo audio potom do 31. října pošlete na bobabobek@lidl.cz. Strašně jednoduchý. No a to nejlepší na tom je, že se vybere 14 výherců a za nimi dorazí Bob, Bobek a Karol přímo do školy. Čeká vás ranní rozcvička, hry a soutěže, workshop o zdravém jídle a samozřejmě pořádná zdravá svačina. Takže samý pozitivní věci. Prostě dopoledne, kdy bude výuka vypadat zatraceně jinak než obvykle. Všechny podklady, taneček i informace najdete na lidl.cz/škola/volá a do 31. října zpívat, natočit a taky poslat. Držím pěstě a posílám další hity, tohle jsou Lucenzo a Don Omar.

0: Daša a Austin, jste s Hitrádiem, krásné dopoledne a krásné sváteční pondělí. Vy, co jste v práci? Já vím, je to náročné. I o svátku, co? Tak doufám, že to aspoň je jako na pohodu, jo? Že žádný velký stresy. No a vy, co jste doma, tak předpokládám, že se pomalu chystáte k nějakému vaření, jo? Přece jenom sváteční oběd, to je velká záležitost. No a ano, i dneska v 11 hodin odstartují právě hity k vaření, to znamená, že píšete, co vaříte a co byste u toho chtěli poslouchat. Do 11. hodiny samozřejmě další hity Calvin Harris a Ellie Goulding, Imagine Dragons nebo třeba Kid Laroi, tak buďte s námi.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
2: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
1: Když mobily?
2: Tak Mironet, klikni dvakrát!
3: Vaše starosti na našeho starostu.
4: Co všechno se chystá v Třebíči?
5: Chystáme velké plochy pro bydlení, chystáme rekonstrukce jednotlivých čtvrtí, chystáme zlepšenou občanskou vybavenost, sportovní zázemí.
4: Podrobně jsme to probrali s panem starostou Pavlem Pacelem v dalším podcastu.
3: Vaše starosti na našeho starostu.
6: Jedu vlakem.
7: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Tvůj Apple svět v hlavě přechází na vyšší level. Prodej na iWant OC City Park se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět.

0: Jsem hrdina.
1: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
6: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
5: Jupi!
6: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
5: Rozložte nové možnosti.
6: Když mobily,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Hey, this is Ava Max.
8: All the hits.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Krásné sváteční pondělí, je přesně 11 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Obavy Čechů z dalšího růstu cen energií sílí. Jejich zdražení nyní očekává 60% lidí, což je nejvíce za poslední dva roky. Naopak ve zlevňování věří jen 7% Čechů. Za hlavní důvody možného růstu cen lidé nejčastěji považují válku na Blízkém východě a politiku Spojených států. Zhoršená očekávání se ale zatím výrazněji nepromítají do chování domácností. Změnu dodavatelé plánuje jen zhruba každý sedmý Čech a více než 3/4 lidí o ní vůbec neuvažují. Pozor při podzimním úklidu zahrad. Pálení schrabaného listí, trávy, plevele nebo čerstvých větví za účelem jejich likvidace je v Česku od loňského března zakázané. Za porušení pravidel mohou fyzickým osobám hrozit pokuty v řádu desítek tisíc korun. V některých případech může horní hranice sankce dosáhnout až k milionu. Povolené zůstává například pálení suchého a čistého dřeva na otevřeném ohništi pro rekreační účely. Zahradní bioodpad je proto lepší zkompostovat, vyhodit do hnědé popelnice nebo odvést do sběrného dvora. A pojďme také na led. Páté kolo hokejové extraligy dnes uzavře souboj Sparty s Karlovými Vary. Oba týmy mají po 4 zápasech na kontě 2 výhry a v tabulce je dělí jediný bod. Sparta je 6., Energie 7. Pražané naposledy vyhráli v Litvínově 4-1. Karlovy Vary doma porazili České Budějovice. Utkání v pražské O2 aréně začíná v 16 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
12: Zítra se v jihlavském Cinestaru koná tradiční oblíbená dámská jízda. Tentokrát se můžete těšit na nový americký film s názvem Pravda nebo lež. Začátek programu je v 17.30. U vstupu dostanete uvítací drink, připravte se také na doprovodný program Dárečky a večerem vás provede náš kolega Honza Hejda. Z Jihlavy Markéta Báťová.
13: Akce

0: CZ. Dnes bude většinou jasno, na severu a západě čekáš oblačno, odpolední teploty opět velice příjemné, tak vyražte někam na výlet 20 až 25 stupňů Celsia.
1: Hit Radio City.
2: Krásné dopoledne, 2 minuty po 11. Startují nám hity k vaření, pište, co vaříte a co u toho chcete poslouchat. 777 937 777, no a teď už je tady Alvaro Solera.

Výbírek za Faithless v éteru Hit Rádia, hezké dopoledne. No a šťastnou ruku, pokud právě vaříte. Jsou tady hity k vaření a to znamená, že vy píšete, co vaříte a co byste u toho chtěli poslouchat na 777-937-777. No a přece jenom sváteční den, že jo? A třeba u stáni, tam to musí vonět fantasticky. Nejradši bych zajela na jídlo, protože Stáňa píše, máme dnes uzenou polívku, bramborový knedlík, špenát uzený a šneky z listového těsta na odpoledne. No, tak komu se taky začaly zbíhat sliny, tak ano, jsme v tom společně a Stáňa by k tomu chtěla Žijeme len raz. Takže dámy a pánové, Žijeme len raz a pište dál na 777 937 777.

0: Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Chest to chest.

0: Rihanna v éteru Hit Rádia. Krásné dopoledne vám všem. Díky, že píšete na 777-937-777, píšete, co vaříte a co u toho chcete poslouchat. Jo, velmi jednoduchý, i ty kvaření jsou tady. Další zprávu jsem vybrala od Žanety. Ta by chtěla Kateřiny Marie Tichou. A prosím vás, vaří řízečky a šťouchačky. Jo. Dokonce poslala fotku, má tam i koláč, krásný koláč. A taky vaří dýňovou polívku. A pojďme si říct, že ano, právě teď začíná ta sezóna, kdy cuketu nahrazuje dýně, ale dýňová polívka je skvělá. Takže dobrou chuť, no a Kateřina, už za chvíli.
1: Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena.
0: Dáme si plamen a vypište dál, co vaříte a co chcete poslouchat.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
4: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
5: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
6: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
7: Dokonalé laminátové a vinylové podlahy Quickstep nyní ve speciální akční nabídce. Značkové podlahy Quickstep, to jsou podlahy dovedené k dokonalosti s důrazem na design a kvalitu. Kompletní sortiment značkových podlah Quickstep, včetně originálního příslušenství, najdete v podlahářství Kasal na adrese Dolní 1730 Žďár nad Sázavou. www.podlahykasal.cz www.podlahykasal.cz.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Hit Radio.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

krásný song, co? Tohle je Ish a Over the Rainbow. Posloucháte Hit Radio. Jste naprosto skvělý, já mám úplně pocit, že jsem ve vašich kuchyních. Máme tady další přání. Honza píše, u nás to bude vonět ještě víc. Vaříme s mamkou bramborový salát a řízky a bramborovou polívku s čerstvými houbami přímo z lesa. Mňam. A chtěl by Shakiru a Burna Boy. No a stejný přání máme ještě od Bětky, kde vařej sekanou a přála by si právě song Day Day. Tak já dávám.

Kamarád a Feel Alive, jste z Hit Radio. Díky za to a díky za to, že píšete. Píšete, co vaříte a co k tomu chcete poslouchat. Další zprávu jsem vybrala od Andreji. Ta píše, chtěla bych poprosit o sraz bohému. Bylo by to pro všechny, co jí mají rádi. Vařím dnes bramborový knedlík, výpečky, špenát. Fantastická volba. Andreo, fantastická volba. K tomu ještě frankfurtskou polévku a jako dezert pudinkovou bábovku. Máte místo u stolu, když tak ještě, a že bych skočila po vysílání. Každopádně ano, dámy a pánové, pro vás všechny, právě teď v Ohrouti. Od Andrej, Svaz českých bohémů.

kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám.

se, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozhodl.

teď mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili,

0: takový ideální song k chystání oběda, ale proti gustu. Hele, vohnoutí a svaz českých bohemů na Hit Rádiu. Hity k vaření se pomalu chýlí ke konci. Ještě stihnu splnit dvě přání. Jo, já se snažím splnit vám, co vám na očích a SMS-kách vidím, ale samozřejmě není ta hodina napukovací, tak ještě zpráva od Markéty, ta píše, zrovna dělám tortily s kuřecím masem a zeleninkou a u toho vás samozřejmě poslouchám. Odpoledne se chystáme s rodinou na kolo. Kdybyste mi zahráli Firestone od Kaiga, byl by ten den ještě krásnější. Markét, a on bude. On bude už za chvíli. No a ještě taky zpráva od cestovatelů. Prosím vás, tady máme přání na Činasky Jakse. Píšou, vracíme se ze Zakynthosu autem a posloucháme celou dobu. Teď jsme momentálně na Slovensku, tak ať se nám líp jede a zdravíme Čechy v okolí, co taky poslouchají. Michal, Monika, Erinka. Hele, tyjo, jste hustý? Tak ať vám cesta utíká. Za chvilku tím pádem. Jeden Kaigo a Firestone a k tomu ještě... Oh, jak se můžeš takhle ptát, mám se rád. A k tomu ještě Činasky. Díky moc, že jste se všichni zapojili.
1: Kuchenhausi hlava. Kuchyně vyřešeno. Kuchenhaus.kuchyně.cz. Navštivte náš nový showroom v Aventinu v Jihlavě. Kuchenhaus.kuchyně.cz.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Hit Radio. Hit Radio.

0: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Krásný sváteční den, za chvíli 12. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Obliba výdejních boxů v Česku nadále výrazně roste a z některých internetových obchodů do nich již směřuje více než polovina všech zákaznických zásilek. Zástupci e-shopu a logistických firem to připisují především pohodlí, flexibilitě a 24-hodinové dostupnosti, kterou tento způsob doručení zákazníkům nabízí. Klasické doručení kurýrem na adresu však i přes tento silný trend nadále zůstává klíčovou a oblíbenou službou. Na Pražském hradě dnes končí mimořádná výstava českých korunovačních klenotů a zájem veřejnosti v samotném závěru akce dosáhl vrcholu. Lidé, kteří se chtějí podívat na svatováclavskou korunu a další vzácné insignie ve Vladislavském sále, musí v dlouhých frontách sahajících až do zahrad počítat s čekáním přesahujícím 2 až 3 hodiny. A pojďme také na sport. Útočník David Pastrňák povede ve své 13. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. 30-letý rodák z Havířova se stal 6. českým hokejistou, kterému v NHL svěřili nastálo kapitánské C-čko. V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas, který se v létě vrátil do týmu Floridy. Do nové sezóny vstoupí Bruins už v úterý zápasem proti New Yorku Rangers. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Dnes můžete na Jihlavsku vyrazit na Den pro starou Brtnici. Po celý den vás čeká bohatý program na náměstí i v přilehlém okolí. Součástí je řemeslný jarmark, farmářské trhy, šermířská vystoupení. Otevřené budou také památky. A v Hofmanově domě a Valštejnském domě jsou připravené výstavy. Zamířit můžete i do muzea. Z Brtnice Markéta Báťová.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
8: Pokud jste čekali na krásné počasí, tak jste se trefili. Bude většinou jasno na severu a západě Čech až oblačno, ale nejvyšší odpolední teploty až 25 stupňů Celsia.
11: Krásné poledne, dobrou chuť k obědu, minuta po 12. hodině s vámi Kateřina Pechová a další porce těch nejlepších hitů. Na start hodiny Carly Rae Jepsen a Call Me Maybe.

David Guetta, Teddy Swims a taky Townsend Eye. Posloucháte Hit Radio. A Taylor Swift opět v noci na VMA ukázala, proč je hudební vesmír jenom její hřiště. Vyhrála hlavní kategorii klip roku s videem k písni The Fate of Ophelia a je to fascinující, protože Taylor si ty klipy i sama režíruje. Jo? Takže ta soška astronauta je pro ní víc o filmařině než o zpěvu. Neskutečný. Prostě sledujeme někoho, kdo v přímém přenosu betonuje svůj status absolutně největší hvězdy století. Takhle, na pódiu vypadala, že jí to pořád upřímně dojímá, jo, což je hezký, i když už má doma na tyhle ceny pravděpodobně vyhrazenou celou jednu místnost. Možná i dvě. Jo. Je to taková mašina na úspěch, která se doopravdy nezastavuje, takže myslím si, že vzhledem k tomu, že Taylor vyhrává tak moc často, že ostatní nominovaní už na ty gala večery chodí v podstatě jenom kvůli cateringu.

0: Rosea Bruno Mars s námi na Hit Radio. No a dneska ještě volný den pro většinu z vás, doufám, že si to užíváte, ale nebojte, je i důvod se těšit na ten klasický pracovní den, jo? Zítra ráno už totiž opět snídaně šampionů a opět taky rychlá pětka. A pozor, celý týden jsou ve hře poukazy na 5 000 korun od Citizen, takže si můžete vybrat oblečení do městské džungle, kterému hlavně můžete věřit, protože oblečení Citizen odolává špíně, potu i pachu, což tady v tom počasí ideální věc, jo? Hlavně vás podrží v každodenních situacích. Takže nezapomeňte, zítra ráno rychlá pětka, voucher na 5 000 od Citizen. No za chvilku už douší tenhle král Lenny Kravitz, taky Sia nebo Guru Josh Project.
1: Kitchen House hlava. Kuchyně vyřešeno. Kuchyně.cz. Navštivte náš nový showroom v Aventinu v Jihlavě. Kuchyně.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
3: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
3: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Dobrý den, jedete k volbám.
5: Jasně, příští zastávka volby.
4: Tak to jedu správně.
6: V sobotu 10. října bude jezdit volební autobus z Henčova, Heroltic, Hosova, Kosova, Pávova a ze Zborné do volební místnosti a zpět.
5: Příští zastávka, vaše volební místnost.
4: Parádní odvoz zdarma.
6: Ověřte si svou volební místnost podle adresy na jihlava.cz/volby, v aplikaci Jihlava v mobilu nebo v obálce s hlasovacími lístky. Volíte? Ověřte si, kam jdete.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
9: Slib jsme splnili a lesy obnovili. Přijďte se 3. října přesvědčit na Den lesů nové generace. Na 7 místech po celé republice vás čeká program pro celou rodinu. Více na webu sázíme lesy nové generace.cz. Vaše lesy České republiky.
10: Bezpečnou jízdu vám přeje SVA Cars Třebíč. Autorizovaný servis vozů Kia. SVA Cars, Hrotovická ulice, Třebíč. Autorizovaný servis vozů Kia.
11: Domy dnes. Spolehlivý dodavatel dřevostaveb na Vysočině pořádá v sobotu 3. října den otevřených dveří ve výrobní hale v Třebíči. Přijďte se podívat přímo do výroby a navštivte také naše rozestavěné domy. Navštivte Domy dnes a my vám postavíme nový domov. Domy.dnes.cz. Specialisté na dřevostavby.
12: Hit Radio.

0: účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Lenny Kravitz a Again. Posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne už. No, to se může stát, každopádně. Prosím vás, máme tady velké výročí a asi vás to překvapí. Samoobslužné boxy mají dneska 5 let. Chápete to? Jenom 5 let? Přijde, že jsme se s nimi zžili, jak kdyby to bylo už 20. Jo, dneska jich je v Česku 19 tisíc, což je teda velký číslo. A v podstatě už se asi většina z nás nedovede představit, že by tady nebyli. Jo, protože i to, jak to občas hyzdí okolí, už jsme si tam zvykli. A je to skvělý v tom, že prostě nemusíte s nikým mluvit. Jo, nikdo na vás netlačí. Nebo dobře, trošku jo, protože já miluju takový to, když vám doručí balík a přijde SMSka, no ale vyzvedni si to už jako do dneška, jo? Jinak konec, jo? Ale jinak je to prostě skvělý, je to skvělá věc pro introverty, možná to nejlepší, co lidstvo od vynálezu e-mailu vymyslelo, naprosto skvělá věc. A ten zvuk, když se otevřou ty dvířka boxu, to je jak když zazvoní zvonek, když přichází Ježíšek, co?
1: Let's go.

0: DJ Antoine a The Beat Shakers, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne a krásné sváteční pondělí vám všem. Za chvilku 13 hodin já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek toho svátečního dne, ať už slavíte nohama nahoře nebo prací, jo, nějak se to prostě oslavit musí. Užijte si moc tenhle krásný den, který je vyloženě jako babí léto, kdyby bylo v učebnici, jo, tak by takhle vypadalo. Moc si to užijte, další hity k tomu za chvilku. Skvělý Damiano David, taky Sunfelt nebo Wiz Khalifa. Mějte se krásně, ahoj.
1: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
2: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
1: Rostem s vámi dál, za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
3: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
6: Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří, nových prostor, oáza klidu a oáza fyzio.
7: Kdy?
6: Již tento pátek 2. října.
7: Kde?
6: Ve Viva Centru na Dvořákově ulici ve Žďáru nad Sázavou.
7: Na co se můžete těšit?
6: Oficiální zahájení a slavnostní přestřižení pásky ve 14 hodin, prohlídka nových prostor, setkání s odborníky, ukázka masáží i nového přístrojového vybavení rehabilitačního centra.
7: A jako bonus jsme pro vás připravili slevy na dárkové poukazy. Přijďte objevit nové prostory oázy.
8: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
9: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
8: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
10: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
9: Bude vejdán.
11: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
12: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
13: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
14: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Nejrychlejší dopravní servis na Vysočině je právě teď tady. Koukám na dopravu, není nikde ani ťukanec, což je dobře, jezdíte opatrně, ale kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info určitě posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Dobré zprávy z Jihlavy.
2: Jihlava má nové volební okrsky. Před říjnovými komunálními volbami si proto raději ověřte, kde budete letos hlasovat. Novou volební mapu najdete na webu města, v aplikaci Jihlava v mobilu nebo v obálce s hlasovacími lístky. V sobotu 10. října navíc pojede z vybraných částí města volební autobus, jízdní řády a také kompletní informace k volbám najdete na webu jihlava.cz/volby.
3: Tvůj Apple svět v Jihlavě přechází na vyšší level. Prodej na iWant OC City Park se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čekaj

0: Otevření startuje 3. října v 10 hodin v OC City Park. I want. To chceš. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Vysočina.
2: Jsou tady krátké zprávy ve 13 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Babí léto je tady. Česko čeká slunečný týden s teplotami až kolem 25 stupňů. Pršet by podle meteorologů nemělo, pouze z rána se mohou místy objevit mlhy. I zítra zůstane jasno nebo skoro jasno, teploty opět začnou padat až o víkendu. Výdejní boxy jsou v Česku stále více oblíbenější. V Evropě zároveň patříme k zemím, kde je jich nejvíce. Lidé si díky nim mohou zásilky vyzvednout téměř kdykoliv, a to bez čekání na kurýra. Ne všichni, ale jejich rozmach vítají. Kritici upozorňují na jejich umisťování do veřejného prostoru, omezenou kapacitu schránek nebo také na riziko vykradení. Maďarský parlament dnes zbavil imunity premiéra Petra Maďara a dva bývalé ministry z vlády Viktora Orbána. Důvodem jsou odlišné kauzy. Maďar je podle informací vyšetřován kvůli údajné krádeži mobilu a dvojce exministrů mimo jiné kvůli podezření z korupce. Maďar poslance vyzval ke svému vydání, aby mohl očistit své jméno. Píše o tom agentura AFP. No a zpěvačka Taylor Swift se stala nejúspěšnější umělkyní v historii cen Video Music Awards hudební televize MTV. Na letošním předávání získala 3 ocenění a s celkovými 33 trofejemi tak překonala dosavadní rekord Beyoncé. Hlavní cenu za videoklip roku získala za píseň The Fate of Ophelia. Skladbu mimo jiné věnovala v srpnu zesnulé Dolly Parton.
3: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Obloha dneska jasná, teploty místy budou střílet až do 22 stupňů Celsia a zítra se těšte na jasno, místy malou oblačnost a teploty kolem 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Hit Radio Vysočina.
4: Tady je sváteční odpoledne, pondělí 28. září, no a před námi Kaskáda a taky Alex Warren.

Alex Warren a Ordinary, tady je Hit Radio Vysočina s vámi dneska Lukáš. Takhle skoro mimořádně, takhle v pondělí při svátečním dni a svátečním odpoledni. My si za chvilku dáme spoustu dalších hitů, taky pro vás připravu spoustu informací, které byste rozhodně dneska měli a chtěli vědět. Každopádně z těch nejzásadnějších hitů tady za chvilku mám Shakiru nebo taky Mantraže. A vy mi klidně můžete napsat na WhatsAppové číslo, které je úplně standardní do našeho studia. Co děláte? Kam jste dneska vyrazili, anebo jestli ještě plánujete někam vyrazit? Já se klidně nechám inspirovat vašimi tipy. No a můžu taky těmi tipy inspirovat i další posluchače, kteří teďka váhají třeba kam vyrazit při svátečním odpoledni. Tak klidně posílejte, WhatsAppové číslo je pro vás připraveno a já už vám hraju další hity. Tady jsou Mantraže, přeju hezké odpoledne.

0: Underneath Your Clothes, Shakira. A hit Rádio Vysočina, 13 hodin 16 minut, přeju hezké odpoledne. A my už za chvilku si dáme další hity. Bude tady třeba připraven Alok? Je to v Hear Me Now a k tomu taky připojím Michaela Schulteho. Tady pokud chcete při pondělku hodně nakopnout, tak tohleto je muzika, která to naprosto zařídí. Za chvilku je to tady.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Adrenalinová událost roku je tady. FNX Gladiator Games v Jihlavě. Nejlepší světoví jezdci předvedou show plnou létajících mašin a ohnivých efektů. Zažij legendární FNX Gladiator Games 12.12. v Jihlavě.
4: Čau lidi, já jsem Libor, formol mistr světa ve freestyle motocrossu a chtěl bych vás všechny pozvat 12.12. do Jihlavy do Horácký arény, kde bude FNX Gladiator Games. Motorky budou lítat až ve 12-metrový vejšce. Spousta adrenalinu, doraše se podívat do Jihlavy, bude to stát za to.
3: Vstupenky na ticketportal.cz.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Tak tohle to byl kus romantiky. Christina Perry, Jar of Hearts. Za minutu a půl tady bude půl druhá. Přeju hezké pondělní odpoledne. No a příští rok budeme moci konečně vyrazit na čtvrté pokračování Bobulí. Tentokrát s názvem Bobule a Bobulky, Krištof Hádek a Lukáš Langemajer opět v hlavní roli. A k tomuto filmu také vznikla svěží letní píseň od Sofiana. Takže původně Jirka Schillinger. No a my si teď tu písničku pojďme zahrát a pojďme se sunout do toho trošičku léta, protože písnička se jmenuje Léto s tebou, pravděpodobně ji určitě budete znát od Jirky a teď my si ji na Hit Rádiu dáme taky od Sofiana, tedy s novými aranžemi, tak jak by to mělo být. Tak se pojďme těšit na novou muziku a taky na čtvrtý díl Bobulí. Na Hit Rádiu Vysočina, pěkná muzika, Léto s tebou.

0: Night Radio vyslyšená Calvin Harris a taky John Newman. No a dnes hokejisté Horácké Slavie se také ve sváteční den představí na domácím ledě. Do Třebíče dneska zamíří Chomutov a tento duel odstartuje už úderem 15. hodiny. Ale tak ho určitě tady na Hit Radio Vysočina budeme sledovat, ale do té doby si budeme ještě skvěle hrát. Třeba Five a Queen už za chvilku. Hit Radio.
1: Vaše starosti na našeho starostu.
2: Co všechno se chystá v Třebíči?
3: Chystáme velké plochy pro bydlení, chystáme rekonstrukce jednotlivých čtvrtí, chystáme zlepšenou občanskou vybavenost, sportovní zázemí.
2: Podrobně jsme to probrali s panem starostou Pavlem Pacelem v dalším podcastu.
1: Vaše starosti na našeho starostu.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Dokonalé laminátové a vinylové podlahy Quickstep nyní ve speciální akční nabídce. Značkové podlahy Quickstep, to jsou podlahy dovedené k dokonalosti s důrazem na design a kvalitu. Kompletní sortiment značkových podlah Quickstep, včetně originálního příslušenství, najdete v podlahářství Kasal na adrese Dolní 1730 Žďár nad Sázavou. www.podlahykasal.cz www.podlahykasal.cz.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
9: Děti ráje, nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, Smích a tanec. Horácká aréna, Jihlava 3. října. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Lístky na dětirájetour.cz.
10: Hit Radio Vysočina.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

vůbec bych se nebál říct návrat tak o 25 let zpátky. Sonic a Sky. Za 12 minut, 14. hodina, chystáme pro vás další aktuální zprávy na Hit Rádiu Vysočina. A do 14. hodiny ještě určitě stihneme Mr. Props, Jelena a nebo taky Lady Gagu a Abracadabra. Tak dobrý poslech.

0: Mr. Props a The Waves, Robin Schulz remix na Hitrádiu Vysočina, no a my se teď jdeme taky podívat před zprávami na dopravu. Nejlepší dopravní servis na Vysočině právě teď neobsahuje vůbec žádnou dopravní nehodu, což je dobře, díky vám za to, i nadále jezděte opatrně, ale kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info určitě posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Kuchenhaus Jihlava. Kuchyně vyřešeno. Kuchenhaus-kuchyně.cz. Navštivte náš nový showroom v Aventinu v Jihlavě. Kuchenhaus-kuchyně.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.

0: Jsou tady další krátké zprávy ve 14 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Dnes si připomínáme Den české státnosti. Ten připadá na svátek svatého Václava, knížete z rodu Přemyslovců. Václav je symbolem počátku české státnosti a spojuje v sobě středověké vladařství s mučednictvím. Jen dodám, že státní svátek 28. září je rovněž spojován s pracovním volnem. Píše o tom server CNN Prima News. Češi se obávají dalšího zdražování energií. Vyšší ceny očekává 60% domácností. To je nejvíce za poslední dva roky. Zlevnění naopak čeká jen 7% lidí a za důvody zdražování nejčastěji považují válku na Blízkém východě a politiku Spojených států. Změnu dodavatele plánuje pouze každý sedmý Čech. Více než 3/4 ji pak vůbec nezvažují. Vyplývá to z průzkumu společnosti EPET Energie. Z hor v indonéské Papuji mizí poslední zbytky takzvaného věčného sněhu. Ledovce nedaleko rovníků rychle ustupují a podle odhadů by mohly kvůli klimatickým změnám úplně zmizet už během 1 až 2 let. Ještě před 100 lety přitom sníh a trvalý led pokrývaly všechny 4 hlavní vrcholy pohoří Sudirman. No a útočník Martin Nečas z Colorada bude v nadcházející sezóně se 14 miliony dolarů 12. nejlépe placeným hráčem NHL. Půjde však o nejvyšší příjem českého hokejisty v historii. Dosud bylo maximem 13 milionů dolarů Davida Pastrňáka. Žebříčku kraluje nově švédský útočník Leo Carlson z Anaheimu s částkou 20,8 milionů dolarů.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Dneska ta obloha je naprosto luxusní, krásné babí léto, teploty nám vystřelují až do 22 stupňů Celsia. No a zítra se můžete těšit na obdobnou oblohu, protože bude skoro bez mráčku, jenom místy sem tam nějaký ten mráček. No a teploty kolem 20 až 23 stupňů Celsia.
3: Hit Radio Vysočina.
2: Otvíráme další hodinu, 2 minuty po 14. Přeju hezké odpoledne a posílám Leony a taky Imagine Dragons na Hit Radio Vysočina.

Otevřeli jsme další hodinu na Hitrádiu Vysočina, tentokrát tu pondělní a sváteční, na hodinách právě teď 8 minut po 14. Nádhera, krásně nám to ocípá to odpoledne. A já tady projíždím Facebook a pod jedním obrázkem, kde je napsáno: dámy, co vám na mužích přijde nejméně atraktivní, se objevil hezký komentář. Lucka tam píše: když má chlap větší prsa než já. Tak nevím, jaký má prsa zrovna Lucka, ale možná bychom dokázali soupeřit. Teď už tady Vysočina, Viga Žigulína a taky Edward Maja.

0: Přesně ve 14:15 posloucháte Hit Radio Vysočina, děkujeme, že ladíte. No a já teď koukám na ten program, který se vlastně vyrojil v televizi, co se týče filmů a různých pohádek, přeci jen je svátek, tak vždycky se toho mží na tom programu docela dost. A koukám, že hromada televizí vsadila na takové ty filmy z té válečné a poválečné éry, třeba Nebe a Dudy, Falešná kočička, vidím tam i Mravnost na deše, Pobočníky ho výsosti, ale já osobně, kdybych si teď měl třeba vybrat, tak bych si určitě ve 3 hodiny 10 minut pustil Táta v sukni na Primě, protože to je moje oblíbená komedie. Je to neskutečně vtipný, strašně mě baví Robin Williams, takže kdybych já si mohl vybrat, tak bych měl určitě o program postaráno. Ale my děkujeme, že ladíte, protože to je pro nás důležité a za to vám taky zahraju další hity. Určitě Katy Perry, anebo taky Disturbed na Hit Rádiu Vysočina.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhujce NC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
8: Srdečně vás zveme na den otevřených dveří, nových prostor, oáza klidu a oáza fyzio.
9: Kdy?
8: Již tento pátek 2. října.
9: Kde?
8: Ve Viva Centru na Dvořákově ulici ve Žďáru nad Sázavou.
9: Na co se můžete těšit?
8: Oficiální zahájení a slavnostní přestřižení pásky ve 14 hodin, prohlídka nových prostor, setkání s odborníky, ukázka masáží i nového přístrojového vybavení rehabilitačního centra.
9: A jako bonus jsme pro vás připravili slevy na dárkové poukazy. Přijďte objevit nové prostory oázy.
10: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
11: Domy dnes, spolehlivý dodavatel dřevostaveb na Vysočině, pořádá v sobotu 3. října den otevřených dveří ve výrobní hale v Třebíči. Přijďte se podívat přímo do výroby a navštivte také naše rozestavěné domy. Navštivte Domy dnes a my vám postavíme nový domov. domy-dnes.cz. Specialisté na dřevostavby.
12: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Je to Rádio Vysočina a sváteční odpoledne v plném proudu. Dnes jsou tedy obchody zavřené, nejinak tomu bude i za měsíc, kdy ve středu 28. října obchody zavřou znovu. No a pak ten další svátek, který 17. listopadu, to už prý bude konečně otevřeno. Takže ti, kteří teď zrovna jsou takový jako nešťastní z toho, že si nestačili včera nakoupit a mají dneska v lednici málo jídla, tak to prosím vydržte, zítra už zase bude otevřeno a pak bude ještě jednou zavřeno tedy v říjnu a pak 17. listopadu už to bude naprosto v pohodě, už si můžete moc nakoupit kdykoliv a už se nebudete moci nějakým způsobem zrušovat. Za chvilku Blondie, tedy návrat do 80. a k tomu teď připojím taky Evu Farnou a Miráje. Tak hezké odpoledne, zítra Rádio Vysočina.

0: 14 hodin 36 minut a velká omluva všem fanouškům kapely Blondie. Toto není písnička z 80. Rok 1999 a tohoto je takový comeback kapely Blondie. Album No Exit z roku 1999. Je to až neskutečný, že to je vlastně celkem jako v úzovkách moderní skladba, protože já v tom opravdu cítím takový ty raný osmdesátky. No, nevím proč, ale prostě asi to bude tím, že kapela Blondie prostě opravdu fungovala dobře a já jsem je tak nějak zaškatulkoval spíš do osmdesátek. Ale to vůbec nevadí. My si za chvilku dáme další hity na Hit Rádiu Vysočina. Dáme třeba Milese Smitha. A nebo taky zpěvačku Pink a I Try. Tak buďte ready, buďte připravený. Za chvilku jdem na to. Hit Rádio Vysočina s vámi.
1: Kuchenhaus Jihlava. Kuchyně vyřešeno. Kuchenhaus-kuchyně.cz. Navštivte náš nový showroom v Aventinu v Jihlavě. Kuchenhaus-kuchyně.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 tisíc korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. Chytré hlavy do Jihlavy. CZ.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
5: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
6: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
7: Bezpečnou jízdu vám přeje SVA Cars Třebíč, autorizovaný prodejce a servis vozů Mitsubishi. SVA Cars, Hrotovická ulice, Třebíč.
8: Tvůj Apple svět v Jihlavě přechází na vyšší level. Prodej na iWant OC City Park se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět.

0: otevření startuje 3. října v 10 hodin v OC City Park. I want. To chceš. Hit Radio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Vysočina, Nico a Vince, Am I Wrong? Za chvilku ještě další hity, protože do 15. ještě rozhodně stihneme třeba Davida Guettu, a nebo taky Gotye and Kimbra. Ty už hrajou pode mnou právě teď a jestli na to koukám dobře, tak stihneme možná ještě Krištofy a jejich srdce. Tak tohoto všechno do 15. hodiny a úderem 15. další aktuální zprávy na Hit Radio Vysočina, tak si na ně počkejte.
1: Said you felt so happy you could die.

0: Tohle je písnička, která je vlastně pro nás všechny, kteří máme rádi Hit Radio. Srdce. A kapela Kryštof. A tady je taky nejlepší dopravní servis na Vysočině, který právě teď, koukám, ještě jednou si to zaktualizuju, neobsahuje žádnou dopravní komplikaci, což je dobře. Děkujeme za to, že jezdíte opatrně a kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 35 37.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
7: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Dnes si ve velkých obchodech nenakoupíme, slavíme totiž svátek svatého Václava. Den české státnosti patří mezi zákonem vyjmenované dny, kdy musí mít malo obchody s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních zavřeno. Otevřeno pak mohou mít menší prodejny, čerpací stanice nebo lékárny. Evropská unie musí rychleji a efektivněji posilovat svou obranyschopnost, má splnit cíle stanovené pro rok 2030. Uvedla to šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Ze zprávy, kterou vypracovala Evropská obranná agentura, vyplývá, že Evropská unie nezbrojí dostatečně rychle ani efektivně. Informuje o tom agentura Reuters. Počet potvrzených případů eboly v Kongu překročil 8 tisíc, píše o tom dnes agentura AP. Nemoc si od začátku nynější epidemie v květnu vyžádala téměř 4 tisíce životů. A jdeme na sport. Útočník David Pastrňák povede ve své 30. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. Americký klub to oznámil na svém webu. 30-letý rodák z Havířova se tak stal 6. českým hokejistou, kterému v NHL svěřili nastálo kapitánské C-čko. V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas. Ten se v létě vrátil zpátky do týmu Floridy.
8: Akce týdne Komošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Počasí dneska značka Ideál, teploty místy až do 22 stupňů Celsia. No a zítra čekejte malou oblačnost a teploty kolem 20 až 23.
5: Hit Radio Vysočina.
0: A otvíráme další hodinu. Opět stylově Bruno Mars a taky Kelly Clarkson. Hezké odpoledne.

Tak to je Bruník. Bruník z Marzu. Vy posloucháte Hit Radio a už tuto sobotu se koná Den lesů nové generace. První takový den se konal už v roce 2019, kdy se na 14 lokalitách po celé České republice sešlo zhruba 34 tisíc dobrovolníků. Letos se tato akce vrací na stejné lokality a všechny bude zajímat, jak stromky vyrostly a jak se lesů nové generace daří. Přijít tuto sobotu můžete i vy. Pro Západ Vysočiny bude asi nejbližší spíše Smilov u Tábora, pro ostatní bude ideální vyrazit k Pelestrovské hospůdce kousek od Havlíčkova Brodu. A kdybyste chtěli vidět více informací o této akci, tak můžete mrknout na www.sázímelesynovégenerace.cz.

0: Ježiš, to byla nádhera. Miley Cyrus, Wrecking Ball, za chvilku si dáme Pitbull nebo Kateřinu Marii Tichou a já jsem se před chvilkou tady začet do jednoho článku, kde se píše, že prý prospíme až 1/3 života, což je nějakých 30 let prý. No a co se týká dalších dní, tak prý, pokud jste zadaní, jste se svojí partnerkou, pánové, třeba nějakých 40 let, tak si vemte, že prý s ní strávíte zhruba kolem 4 let. Jo, to je taková věc, kdy prostě chodíte do práce, chodíte na záchod, chodíte třeba do dílny a ten společný život z těch 40 je pouhé 4 roky života. A já si někdy říkám, jestli to není i tak moc.
1: Kuchenhaus Jihlava. Kuchyně vyřešeno. Kuchenhaus-kuchyně.cz. Navštivte náš nový showroom v Aventinu v Jihlavě. Kuchenhaus-kuchyně.cz.
2: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
2: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
2: Rozložte nové možnosti.
3: Když mobily,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
9: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
8: Bude vejdán.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
12: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
13: Zlepši si náladu.

Jedna z těch asi možná nejlepších písniček za poslední dobu, co jsem kdy slyšel. Alex Warren, Fever Dreams, za chvilku si dáme Coldplay nebo Tima Berka na Hitrádiu Vysočina. No a koukal jsem na sociální sítě a tam jsem viděl hromadu různých fotek, že houbaříte, chodíte z lesa s plnýma košíkama a dobrá zpráva pro všechny houbaře je to, že opravdu tady na Vysočině houby rostou, ne úplně všude, to je jasný, ne úplně všude. Každopádně, co se hub týče, tak prý chodí až 70% Čechů, což je vysoký číslo. Já teda osobně jsem byl na houbách možná tak 3x, 4x a ještě předtím, než jsem se narodil, takže možná po 5. Každopádně, radši se jdeme vrhnout na další hity, které jsou tady pro vás připravený. Slibovaný Tim Berg je tady. Seek Bromance.

0: Chvilka romantiky, možná i taková chvilka poezie. To model, Another Love. Je to skvělá muzika a skoro se mi do toho nechtělo ani kecat. Za chvilku si dáme další hity na Hitrádiu Vysočina. 5 minut nám zbývá do 3:15, pěkně nám to ocípá, to sváteční odpoledne. A co se hitů týče, Kygo. Zase to potřebujeme trošku nakopnout. A potom... Skyfall od Adele. No, hrajeme jenom hity, co si budeme povídat.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
2: Novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
1: Když mobily?
2: Tak Mironet, klikni dvakrát!
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Adrenalinová událost roku je tady. FMX Gladiator Games v Jihlavě. Nejlepší světoví jezdci předvedou show plnou létajících mašin a ohnivých efektů. Zažij legendární FMX Gladiator Games 12.12. v Jihlavě.
13: Čau lidi, já jsem Libor, formul mistr světa ve freestyle motocrossu a chtěl bych vás všechny pozvat 12.12. do Jihlavy, do Horácký arény, kde bude FMX Gladiator Games. Motorky budou lítat až ve 12-metrový vejšce. Spousta adrenalinu, doraše se podívat do Jihlavy, bude to stát za to.
12: Vstupenky na ticketportal.cz.
14: Hit Radio Vysočina.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Pořádně jsme to nakoupili těsně před zprávami. Za 10 minut tady budou určitě. Ještě mezi tím stihneme Global DJs nebo Marka Ztraceného. A teď se ještě rychle pojďme podívat do předstávkového bloku mezi první a druhou třetinou, kdy hraje Třebíč s Chomutovem. Aktuální stav 1-0 pro Třebíč. Takže na domácím ledě dneska to vypadá velmi zajímavě, tak doufejme, že to i dopadne a Třebíč dneska si odnese své 3 body, které si rozhodně zaslouží, protože Chomutov, kdo by dával body Chomutovu, to se budeme povídat. Takže budeme fandit, další 2 třetiny ještě budeme sledovat a určitě čekejte info. Tady na Hit Rádiu Vysočina, teď Marek Ztracený a Vlastní svět.

0: Global DJs What a Feeling, 15 hodin 57 minut, přejeme hezké pondělní odpoledne, takhle při svátku, ať už děláte, co děláte, ladíte při tom Hit Radio Vysočina a to je dobře. Teď už nejlepší dopravní servis na Vysočině, který ani v tuto hodinu neobsahuje žádné dopravní komplikace, takže i nadále jezdíte opatrně, děkujeme za to, přejeme šťastnou cestu, ať už razíte kamkoliv a kdyby cokoliv, tak nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění?

0: za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: V Jihlavě se změnila volební mapa. Některým voličům se proto změnil volební okrsek nebo volební místnost. Než půjdete volit, raději si ověřte své místo podle adresy. Zabere to asi minutu a budete mít jistotu. Informace najdete na jihlava.cz/volby, v aplikaci Jihlava mobilu nebo obálce s hlasovacími lístky. Volby do jihlavského zastupitelstva proběhnou 9. a 10. října. Volíte? Ověřte si, kam jdete.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
4: Krásné pondělní odpoledne přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Hotově platíme v Česku čím dál tím méně. Více dáváme přednost kartě. Digitální platby preferuje rekordních 61% Čechů a 80% by kartou platilo při každém nákupu, kdyby to bylo možné. Ukázal to aktuální průzkum společnosti Mastercard. Silná bouře s větrem a vydatnými dešti zasáhla severovýchod Spojených států a připravila o elektřinu až 130 tisíc odběratelů. Od minulé soboty sužuje několik měst, včetně New Yorku, Bostonu a Filadelfie, informovala o tom agentura AFP. A teď zpráva ze světa zvířat. Na Novém Zélandu se sešlo skoro 300 morčat, upravených, načesaných a připravených zabojovat o titul toho nejhezčího. Výstavu si nenechali ujít stovky fanoušků, kteří obdivovali pečlivě připravené chlupáče. O vítězi nakonec rozhodovali dva rozhodčí. Mezi nimi byl i jeden Čech, který morčata chová už více než 20 let. A jdeme na sport. Tomáš Macháč se konečně dočkal první výhry na okruhu ATP po 4 měsících. Berounský rodák kvalifikaci na prestižní podnik v Pekingu přehrál Němce Jannika Hanfmana 7-6, 6-7, 6-4.
5: Akce týdne Komošrotu Bargo. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Bargo, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Dneska ty teploty v noci budou kolem 8 až 5 stupňů Celsia, což znamená trošku teplejší noc oproti těm minulým, každopádně zítra teploty 20 až 23, k tomu krásná slunečná obloha a nebe skoro bez mráčků.
3: Hit Rádio Vysočina.
6: Otvíráme další hodinu, tentokrát tu 16. a před námi z hitu, no, co vám budu povídat, Kamarád anebo Flex Jam.

16 hodin, k tomu 6 minut, přejeme hezké pondělní odpoledne. A pokud máte rádi toulání po české krajině, tak pro vás mám takovou malou pozvánku na samý okraj Vysočiny, možná spíš už trošku do jižních Čech, od Kunžaku směrem na Dačicko. Teď v sobotu bude probíhat česko-kanadský tulák. Je to pochod česko-kanadskou krajinou, která je mimochodem velmi krásná, vřele to doporučuji. Tak pokud byste chtěli více informací, klidně běžte na Facebook, tam si to určitě můžete vypsat a hned vám vyskočí událost. No a když ten pochod splníte a dojdete až úplně na konec, tak dostanete krásnou česko-kanadskou medaili. A myslím si, že pokud tohleto máte rádi, to chození po přírodě a v případě i hledání nějakých výzev, tak si přijdete na své. Za chvilku tady u nás na Hit Rádiu Vysočina Green Day a teď taky Sabrina Carpenter.

0: To byly moji oblíbení Green Day. Tak tohle to je hitovka mého srdce a mého mlátí, možná i by řekl. Alex Hepburn anebo Passenger, to bude muzika, která bude za chvilku následovat. A my se ještě rychle mrkneme na 8. kolo Maxa ligy, které v rámci tohoto kola hraje Třebíč Chomutov. To je duel, který právě teď odehrává 11. minutu druhé třetiny. A chtěl jsem říct 3-0, ale zrovna se to zaktualizovalo, je tam 3-1, takže jenom 2 góly náskok, ale pořád si myslím, že to je celkem jako pěkný výsledek. Tak zatím druhá třetina, 12. minuta, 3-1, Třebíč Chomutov, budeme to sledovat dál a my teď hrajeme další hity. Passenger, Let Her Go.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
6: Bezpečnou jízdu vám přeje SVA Cars Třebíč. Autorizovaný servis vozů Kia. SVA Cars. Hrotovická ulice Třebíč. Autorizovaný servis vozů Kia.
7: Dokonalé laminátové a vinylové podlahy Quickstep nyní ve speciální akční nabídce. Značkové podlahy Quickstep. To jsou podlahy dovedené k dokonalosti s důrazem na design a kvalitu. Kompletní sortiment značkových podlah Quickstep, včetně originálního příslušenství, najdete v podlahářství Kasal na adrese Dolní 1730 Žďár nad Sázavou. www.podlahykasal.cz www.podlahykasal.cz.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
10: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Na Hitradio Vysočina chvilku před 16:30 Sebastian a jeho Barcelona. No a my bychom taky dneska rozhodně měli popřát všem Václavům. 123 927 chlapů tímto jménem dneska slaví svátek. Musíme jim rozhodně popřát. Pokud znáte nějakého Václava, taky nezapomeňte popřát. A klidně nám můžete napsat i na Facebooku nebo na naše WhatsAppové číslo, kolik máte Václavů a Vašků a Vašíků kolem sebe. Jsou to 2, 3, 4, 18, klidně nám dejte vědět a my rozhodně dneska přejeme třeba i Vašku Vidrovi, taky Neckářovi, Noidu Bartovi, prostě všem Václavům, kteří dneska slaví svůj svátek a taky samozřejmě přejeme všem našim posluchačům a že jich tady máme na Vysočině. Za chvilku DJ O a taky Sean Paul, No Lie.

0: Okay. Robin Schulz a taky James Blunt, OK, ladíte Hit Radio Vysočina. Kdybyste potkali nějakou dopravní komplikaci, klidně nám o tom dejte vědět na naše dopravní telefonní číslo, které už určitě dobře znáte, a pokud ne, tak klidně všechny informace a všechny kontakty najdete na www.hitradiovysočina.cz, kde najdete samozřejmě i nějaké ty kulturní tipy, kam případně vyrazit, kam už... Ať už o prodloužené víkendu, který je v podstatě skoro za námi, nebo i na ten následující víkend. Klidně se tam mrkněte www.hitradiovysočina.cz a za chvilku Rehab, anebo Imagine Dragons. Hit Radio.
1: Kitchen House hlava. Kuchyně? Vyřešeno. Kitchen House kuchyně.cz. Navštivte náš nový showroom v Aventinu v Jihlavě. kuchyně.cz.
2: Vaše starosti na našeho starostu.
3: Co všechno se chystá v Třebíči?
4: Chystáme velké plochy pro bydlení, chystáme rekonstrukce jednotlivých čtvrtí, chystáme zlepšenou občanskou vybavenost, sportovní zázemí.
3: Podrobně jsme to probrali s panem starostou Pavlem Pacelem v dalším podcastu.
2: Vaše starosti na našeho starostu.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 tisíc korun. Více na chytréhlavydojihlavy.cz. chytréhlavydojihlavy.cz.
6: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
2: Domy dnes, spolehlivý dodavatel dřevostaveb na Vysočině, pořádá v sobotu 3. října den otevřených dveří ve výrobní hale v Třebíči. Přijďte se podívat přímo do výroby a navštivte také naše rozestavěné domy. Navštivte Domy dnes a my vám postavíme nový domov. domy@dnes.cz. Specialisté na dřevostavby.
9: Jsem hrdina.
10: Co tady blbneš?
9: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
10: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
10: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
11: Hit Radio Vysočina.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

16.50 Milou IO Technology, za chvilku si dáme zprávy, taky přehled dopravy, pokud tam něco bude. No a po druhé třetině duel Třebíč-Chomutov v rámci 8. kola Maxa ligy, zatím stále 3-1. Tak budeme se těšit na třetí třetinu a budeme to taky na Hit Radio Vysočina určitě sledovat. Teď už Eva Farná pro vás všechny a do 17. ještě stihneme třeba Bon Jovi, Always.

0: Přiznám se, že tuhle tu písničku už jsem hodně dlouho neslyšel. Always a Bon Jovi. Máme Hit Radio Vysočina za minutu 17 hodin a teď se jdem taky mrknout na dopravu. Co se dopravy týče a toho nejlepšího dopravního servisu na Vysočině, tak ani v této hodině nemám žádné informace z dopravy, protože jezdíte i nadále opatrně, tak vám za to moc děkujeme. A kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na 725 44 38 37.
1: Dobré zprávy z Jihlavy.
2: Jihlava má nové volební okrsky. Před říjnovými komunálními volbami si proto raději ověřte, kde budete letos hlasovat. Novou volební mapu najdete na webu města, v aplikaci Jihlava v mobilu nebo v obálce s hlasovacími lístky. V sobotu 10. října navíc pojede z vybraných částí města volební autobus, jízdní řády a také kompletní informace k volbám najdete na webu jihlava.cz/volby.
3: Tvůj Apple svět v Jihlavě přechází na vyšší level. Prodej na iWant OC City Park se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět.

0: soutěžení startuje 3. října v 10 hodin v OC City Park. I want. To chceš. On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
1: Hezké pondělí, 17 hodin, jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Na pražském staroměstském náměstí se dnes odpoledne koná demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii. Organizátoři chtějí varovat před hlasováním pro kandidáty hnutí ANO, premiéra Andreje Babiše v senátních volbách a populisty a extremisty v komunálních volbách. Komunální volby a první kolo senátních voleb se pak uskuteční 9. a 10. října. Babí léto je tady. Česko čeká slunečný týden s teplotami až kolem 25. Pršet podle meteorologů spíše nemá, pouze ráno se místy mohou objevit mlhy. I zítra zůstane jasno nebo skoro jasno s teplotami okolo 25. Padat pak budou zase o víkendu. Kosmická loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu. Uvedla to SpaceX. Loď měla problém s jedním motorem, kvůli čemuž bylo nejisté, zda se jí to vůbec povede. Napsala to agentura Reuters s odkazem na mluvčího společnosti. Loď má obletět 6x Zemi a vypustit satelity služby Starlink. No a Čína se chystá snížit cla na širokou škálu zemědělských produktů ze Spojených států. Od kukuřice a pšenice až po maso a mléčné výrobky. Snížení cla se však netýká sojových bobů, které jsou nejvíce dováženou zemědělskou položkou, informuje Reuters.
2: Akce týdne Kovošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 Kč za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Co se počasí týče, tak dneska v noci 8 až 3 stupně Celsia, takže poměrně teplo po těch chladnějších nocích. No a zítra můžeme se těšit na 20 až 23 stupňů Celsia a i zítra krásně slunečno.
0: Hit Radio Vysočina.
3: Otvíráme poslední hodinku dnešního vysílání, před námi Of Monsters and Men a taky Činasky. Přeju hezké odpoledne.

10 minut po 17. ladíte Hit Rádio Vysočina of Monsters and Men a zítra Sinestar v Jihlavě pořádá další dámskou jízdu. Tentokrát se můžete těšit na nový americký film s názvem Pravda nebo lež. Začátek programu je v 18 hodin a opět bude připravený welcome drink, bohatá tombola a také ochutnávka síru a degustace vín. Večerem vás určitě provede, jako vždy a pravidelně, náš kolega Honza Hejda, tak se na něj můžete pomalinku těšit a zítra hlavně vyražte do Sinestaru. Teď už hrajeme další hity, bude Ed Sheeran, anebo taky Taylor Swift, tak si dejte volume doprava a jdem na to.

0: Ed Sheeran na Hit Radio Vysočina, 17 hodin 18 minut. Já teďka koukám na aktuální výsledek 8. kola Maxa Ligy, kdy Třebíč hraje s Chomutovem, 3/3, 14. minuta, zatím stav 3-2. Tak ještě máme nějakou tu 5,5 minutovku k tomu, aby ta výhra, ty 3 body byly doma, tak budeme držet palce. A z dalších hitů na Hit Radio Vysočina určitě posílám třeba Lady Gagu a nebo Davida Guettu, tak si to užijte.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
2: Opět k nám zavítal Richard ze Slevomatu, nosí nám do éteru vždycky nejrůznější tipy. Ahoj, Richarde.
3: Ahoj, ahoj. Tak minule jsem vás už otravoval s Vánocema.
2: No tak jako, hele, bylo to inspirující, ne, že ne? Mluvil si o fotoknihách, ty chtěj čas, že jo?
3: Ano, to je pravda. A i tenhle týden jsou ještě všechny fotoprodukty v akci, tak můžete pokoupit. Další týden už nebudou. Ale dneska jsem vám chtěl přinést něco nevšedního, takový to, co mě mezi těma nabídkama Slevomatu prostě překvapilo. Tak víš, co jsem třeba našel?
2: Tebe, že něco překvapilo, no to jsem teda zvědavej.
3: No, našel jsem třeba nabídku bagristou na zkoušku. Prostě dostaneš bagr, kus nějakýho pole a jezdíš si a hrabeš, to mi přijde bomba.
2: To je absolutní klukovský sen splněný.
3: No přesně. A pak, když už jedeme takhle bezostyšně tyhle stereotypy, tak tohle je asi víc pro holky. Yoga se štěňátky.
2: Ne. Hele, a cvičí ty štěňátka nebo lidi?
3: No, jako přijdeš, cvičíš jogu a mezi tím po tobě prostě lezou malý štěňátka.
2: Nejroztomilejší zážitek na světě, podle mě.
3: A do třetice se mi líbil akrobatický let kluzákem. A tady jsi normálně v kluzáku bez motoru a děláš nějaký ty obraty, letíš hlavou dolů. To bych chtěl.
2: Takže tuším, odkud bude asi tvoje další video, že?
3: No asi jo. To musím zažít.
1: To musíte zažít. Se Slevomatem na Hit Radio.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Red Hot Chili Peppers, tedy pálivé paprčky na Hit Radio Vysočina o 17:30 a k tomu 3 minuty, za chvilku Pinka nebo Adam Ďurica. No a v tuto chvíli už na Třebíčsku ve Štěpkově měla být odklizená nehoda osobního auta, které tam blokovalo silnici a projíždělo se kivadlově. Zatím se tak ještě podle dopravního serveru nestalo, tak pokud jedete okolo, klidně dejte vědět, jak to tam vypadá, jestli ještě stále ten problém přetrvává a nebo už je nehoda odklizena, protože podle dopravního serveru sice už mělo být odklizeno, ale stále to tam visí. Tak klidně dejte vědět, budeme moc rádi za veškeré vaše informace z dopravy. Teď už na Hit Rádiu Vysočina další hity.

0: V průběhu dnešního odpoledne jsme si hráli Aviciho jako pod jeho aktuální, respektive původním jménem Tim Berg, a teď Avicii jako Avicii, Waiting for Love. No a my tak trošku vzpomínáme na Aviciho, protože přeci jen to byl skvělý hudebník, skvělý interpret, který už není nějakou dobu mezi námi. Každopádně hudebně tady mezi námi je neustále a za to jsme moc rádi. My ještě do 18. hodiny stihneme určitě Rembrandt, taky Shakiru anebo Toma Grenana tady u nás na Hitradio Vysočina. Já se tam pomalinko loučím, jděte se fajn a zase někdy naslyšenou.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří, nových prostor, Oáza klidu a Oáza fyzio.
5: Kdy?
4: Již tento pátek 2. října.
5: Kde?
4: Ve Viva Centru na Dvořákově ulici ve Žďáru nad Sázavou.
5: Na co se můžete těšit?
4: Oficiální zahájení a slavnostní přestřižení pásky ve 14 hodin, prohlídka nových prostor, setkání s odborníky, ukázka masáží i nového přístrojového vybavení rehabilitačního centra.
5: A jako bonus jsme pro vás připravili slevy na dárkové poukazy. Přijďte objevit nové prostory Oázy.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hitradio Vysočina.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.

0: Express.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Krásný podvečer, v 18 hodin jsou tady krátké zprávy a Klára Zimanová. Slunečné počasí a prodloužené volno přivedly do českých hor tisíce turistů. Velký nápor zažila především Sněžka, na kterou mířili návštěvníci z české i polské strany. A její vrchol byl téměř v obležení. Někteří se navíc dostali i mimo vyznačené trasy, přestože vrchol Sněžky leží v první zóně Národního parku. Tam je pohyb mimo cesty zakázán. Zprostředkovatele budou dnes nebo zítra separátně jednat s Íránem a Spojenými státy o upraveném íránském návrhu na zastavení bojů. Napsala to agentura Reuters. Iránská agentura ISNA uvedla, že ministr zahraničí Arakčí má dnes na plánu schůzi se zprostředkovateli v New Yorku. Tam je kvůli valnému shromáždění OSN. Počet potvrzených případů eboly v Kongu překročil hranici 8 tisíc, píše o tom dnes agentura AP. Nemoci od začátku nynější epidemie v květnu vyžádala téměř 4 tisíce životů. No a útočník David Pastrňák povede ve své 30. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. Americký klub to oznámil na svém webu. 30-letý rodák z Havířova se tak stal 6. českým hokejistou, kterému v NHL svěřili nastálo kapitánské C-čko. V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas. Ten se v létě vrátil zpět do týmu Floridy.
3: Akce týdne Komošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.

0: Hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Dobrý den.
5: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
4: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
5: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
6: Adrenalinová událost roku je tady. FNX Gladiator Games v Jihlavě. Nejlepší světoví jezdci předvedou show plnou létajících mašin a ohnivých efektů. Zažij legendární FNX Gladiator Games 12.12. v Jihlavě.
7: Čau lidi, já jsem Libor, formou mistr světa ve freestyle motocrossu a chtěl bych vás všechny pozvat 12.12. do Jihlavy do Horácký arény, kde bude FNX Gladiator Games. Motorky budou lítat až ve 12-metrový vejšce. Spousta adrenalinu, do Raše se podívat, do Jihlavy, bude to stát za to.
6: Vstupenky na ticketportal.cz.
8: Hit Radio.
6: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhujce NC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
1: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
0: Domy dnes. Spolehlivý dodavatel dřevostaveb na Vysočině pořádá v sobotu 3. října den otevřených dveří ve výrobní hale v Třebíči. Přijďte se podívat přímo do výroby a navštivte také naše rozestavěné domy. Navštivte Domy dnes a my vám postavíme nový domov. Domy-dnes.cz. Specialisté na dřevostavby.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hit Radio Vysočina.
8: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Domy dnes. Spolehlivý dodavatel dřevostaveb na Vysočině pořádá v sobotu 3. října den otevřených dveří ve výrobní hale v Třebíči. Přijďte se podívat přímo do výroby a navštivte také naše rozestavěné domy. Navštivte Domy dnes a my vám postavíme nový domov. Domy-dnes.cz. Specialisté na dřevostavby.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Tvůj Apple svět v hlavě přechází na vyšší level. Prodej na iWant OC City Park se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čekaj

0: soutěžení startuje 3. října v 10 hodin v OC City Park. I want. To chceš.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy.

0: místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
0: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.

0: Vysočina má svoje rádio. Díky, že ho posloucháš. Hit Radio Vysočina. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio Vysočina. Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Hit Rádio Vysočina.
0: Zlepši si náladu.

0: Staň se součástí nejlepšího éteru na Vysočině a vysílej s námi. WhatsApp Hit Rádia Vysočina 725 44 38 37. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: ta trička rata ta da da rata potisk potisk trička potisk trička bela bel bela bel bela bel CZ.
1: Nejvíc zábavy, soutěží a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu. Hit Rádio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Vysočina.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.